chtěla zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bol by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebude mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, čo si to myslíš.

Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10-10. Včera mi vravíš, že zavolá kamošku, vravím mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink, cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja milujem.